0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ášramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.

0: So, all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also, all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům a bylinám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: A Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words.
1: Když používáte ta správná slova v sanskrtu.
0: About Ayurveda.
1: Která se týkají Ayurvédy.
0: Then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový ásan.
0: So your yoga ásan.
1: Čili to jogový ásan.
0: This is my ásan.
1: Toto je můj ásan.
0: Now, when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's ásan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj ásan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, means some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam,
0: then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where's my room, where's my bed.
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where's my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you if some sadhu comes and you ask that sadhu.
1: A také se stává, že přijde sadhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they say.
1: V sanskritu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called assault. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sendha.
1: A té se říká sendha.
0: And sendha means the salt.
1: Sendha znamená prostě sůl.
0: So you call the sendha namak or sendan salt.
1: A tak proto říkáte sendan namak.
0: Now the horse is also known as a sendha.
1: Ale koni se také říká sendha.
0: Horse is a sendha?
1: Čili kůň je sendha?
0: Or the sendha salt.
1: A sůl je sendha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sendha?
1: A požádáte o sendha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa.
0: And you ask, bring me sendha.
1: A požádáte o sendha.
0: And you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj?
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asana.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asana.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asana.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture, I we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab, east, west.
1: Je to východ.
0: The west.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili jsou
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim utan.
1: Paschim utan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim utan asan.
1: Proto paschim utan asan.
0: Very good name, has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttana Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschim Uttana Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttana Asana.
1: O Paschim Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttana Asana is many, many things coming.
1: Paschim Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting,
1: zapadající slunce,
0: etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asana.
1: Bhujanga asana.
0: Paschim Uttana asana, Bhujanga asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asana.
0: So then, final. In which asana you are sitting?
1: Nakonec v jaké asáně sedíte?
0: So Sukha asana.
1: Může to být Sukha asana.
0: The one. So, svast, vajra asana.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga da, padma asana.
1: Padma asana.
0: Sukha asana.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now, how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So, we are lying in sukha asana.
1: Ležíme v sukha asáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili
0: the one name is called asan.
1: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asan.
0: So especially all who now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jogy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they've forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asan.
1: Tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayam.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayam is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak, a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayam.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayam.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana, or what kind of, or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
0: then you have a asana in the air.
1: Tak pak ten váš asán bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care, you are in yourself.
1: Že se
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při transitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, a nebo že je
0: dun,
1: prostě.
0: That's called dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom duni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when somebody is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonují.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuni lagi begam ki. There's a one bhajan, yes?
1: Yeah, jeden bhajan.
0: Dhun lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Ah, manare arati sanjo shambho deva puri sahar Dev puri sahar ki visve nat vishambar manare arati san. So in this prayer there's a dhuni lagi begam ki.
1: Čili v této modlitbě je dhuni lagi.
0: Dhuni lagi begam ki.
1: Begam ki.
0: So begam that we don't, we cannot describe.
1: Je to něco, co nejde popsat.
0: Where is the awareness, the consciousness and the vrittis of that yogi where somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vrity takového jogína.
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum, nahi nahi, kya tum dhuni sil gavo yogi. What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya. Without fire, my dhuni is burning.
1: Mé dhuni hoří.
0: Without the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipur chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Če v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun. And dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
1: Řiď auto, prosím, bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is a written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kamal me.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know? No. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. So there is a dhuni, other kant kamal. Kant kamal.
1: Čili je tam kanta kamal.
0: Kant kamal, kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A kamal je lotos.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirdey kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hirdey kamal me? To nahi. Hirdey kamal ki aankh khul jave jo dale nit नेम का अंजन हृदय कमल की आंख खुल जाए सो दिस इज हृदय इज द हार्ट
1: हृदय इज
0: अनाहत लोटस
1: सरसे चले तो लोटस व अनाहाते
0: सिमिलरली नाभि कमल
1: अ पूर्वम है तके नाभि कमल
0: नाभि इज द नेवल
1: नाभि ये पुपक
0: दिस नेवल नाभि Kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal. the Muladhara chakra.
1: A mul kamal je Muladhara chakra.
0: So for every chakra different names.
1: Každá chakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is the, what how they are using as a poetry or a song etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan set.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z určtiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after this petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya, sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme
0: which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý
0: you
1: den.
0: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat.
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: Is controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a so, to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
1: To, yes. Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od
0: so,
1: spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemispheres.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming.
1: Ve snu.
0: While talking.
1: Při mluvení.
0: While singing.
1: Při zpěvu.
0: While thinking.
1: Při přemýšlení.
0: And while writing.
1: A při psaní.
0: All this in action, both hemispheres are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from the experts, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě je jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions Latin fell.
1: Ale v těch jakoby při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is this is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo.
0: Is called šabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akšar.
1: Pak je akšar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And šabda.
1: A šabda.
0: Šabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava, bhava a jnana.
0: A Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrt.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskrtu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go or do something. Agni sar, or this sar, every sar, there are many sar.
1: Neříkejte si, tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo so, se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But
1: in
0: ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, yeah. Že yeah. Harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskrtu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že A angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale tak to jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy,
0: it's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy?
0: Many of you. Okay, this is busy. But there are many who learn good German and then they will speak it great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and they say, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek
0: even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal,
1: když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře,
0: animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce,
0: even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba.
0: They are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is a sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký
0: hřích. There's no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues,
1: mnoho
0: all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: In
0: the name of Alak Puriji Siddhipita.
1: Jménem Alak Puriji ho Siddhipita.
0: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Vishwa Guru Mahamandala Shai Paya Vahansi Swami Maheshwaranath Puriji Gurudeva.

0: We wait.
1: Takže co se děje, když zasadíme semínko? Čekáme.
0: And we water.
1: A dáváme vodu.
0: So when we plant a seed, we don't just plant it to be hidden in the soil, do we?
1: Když zasadíme semínko, tak ho tam nedáváme proto, abychom ho schovali v půdě, že ne?
0: So in the Strilky seminar.
1: A takže ten seminář ve Střílkách.
0: In satsangs where we go.
1: A satsangy.
0: When we have our own satsangs at our homes.
1: A když máme satsangy doma.
0: Then that is watering that seed which we planted.
1: To všechno to je to zalévání toho semínka.
0: And then it's a time for that seed to crack open and something to grow
1: pak,
0: out of
1: pak
0: it.
1: Pak přijde čas, aby to semínko se otevřelo a ta rostlinka vyrostla.
0: So in this week in this summer seminar.
1: A tak tento týden a přes celý ten seminář letní.
0: We let the seed crack and we let it transform into something bigger.
1: Necháme to semínko vyklíčit a vyrůst a přeměnit se.
0: But the seed needs care.
1: Ale to semínko potřebuje péči.
0: That seed needs watering.
1: Potřebuje zalévat.
0: We can't just leave the seed in and expect the rain to grow it.
1: Nemůžeme to semínko tam jenom tak nechat na pospas dešti.
0: Initial stages, the baby also doesn't know how to drink out of a bottle.
1: Je fáze u dětí taky nemůžete ho odpřečekat, že se napije samo z láhve.
0: So in the beginning, it needs the mother's milk.
1: Úplně na začátku potřebuje matčino mléko.
0: But this seed,
1: ale toto semínko,
0: which we are going to transform,
1: které teď budeme přeměňovat,
0: needs constant watering.
1: Potřebuje neustálé pečlivé zalévání.
0: But it's like the bamboo.
1: Je to jako bambus.
0: Bamboo, you put so much effort, you put so much water and no growth.
1: O bambu se staráte, fakt ho zaléváte, ale neroste.
0: For a long time, no growth.
1: Dlouho se nic neděje.
0: And then suddenly when we give up and we say, I don't think this is going to grow.
1: A až už to vzdáme a řekneme si, tyjo, toto nikdy nevyroste.
0: Then it booms up.
1: Pak nás to překvapí a vyraší.
0: Why? Because all the time when we were watering it, it was making its roots stronger and stronger.
1: A to proto, že po celou tu dobu, co jsme ho zalévali, tak si vybudovalo kořínky a ty sílily a sílily.
0: As strong our spiritual roots will be, that stronger it will be, that easier it will be for us to stand in our life.
1: A podobné je to s námi. Čím budou ty naše duchovní kořeny silnější, tím líp si v životě povedeme.
0: We expecting life to get easier for us, unfortunately not happening.
1: Pokud čekáme, že ten život bude jednoduchý, tak to se bohužel nestane.
0: We all wish when we go to sleep, I wish I wake up tomorrow zero problems, zero troubles, enjoy.
1: Když jdeme večer spát, tak si říkáme, jejda, kéž bych zítra to měl jednoduché, všechno žádné problémy.
0: But unfortunately, this cruel world does not exist without suffering.
1: Ale bohužel tento svět nemůže bez utrpení existovat.
0: We all have different definitions of suffering.
1: A každý tomu významu toho slova trpět rozumíme jinak.
0: We all feel suffering in different ways.
1: A každý ho prožíváme jinak.
0: Some go through physical suffering.
1: Pro někoho to znamená fyzické utrpení, fyzickou
0: Some
1: bolest.
0: Some go through mental suffering.
1: Pro někoho je to mentální bolest.
0: But doesn't matter what suffering we go through it.

0: Ať už je to jakékoliv utrpení, prostě jim musíme projít.
1: And in this beautiful creation of Lord's, there is no one who is exempted from this suffering.
0: A na tomto krásném světě není nikdo vyňat z toho, aby prošel utrpením.
1: We all have our own ways how we like to suffer.
0: A každý máme svůj způsob, jak tím projít, jak trpět.
1: And then to divert our mind from suffering.
0: A abychom odklonili naši mysl od toho utrpení.
1: We try to keep ourselves busy.
0: Tak se snažíme něčím zaměstnat.
1: Because when there is certain joy,
0: když máme z něčeho radost,
1: when there's certain sadness,
0: nebo smutek,
1: when there are certain emotions,
0: nebo nějaké jiné emoce,
1: then our mind diverts away from that suffering, but it is just momentary.
0: Tak naše mysl se snaží od toho utrpení odpoutat, ale všechno je to jen dočasné.
1: We will manage to divert our mind from suffering for a certain period of time because we are joyful.
0: Třeba se odpoutáme od toho utrpení na nějakou dobu a máme radost.
1: Or we remove the suffering by enduring other things, getting busy in other things.
0: A nebo prostě se něčím zaměstnáme, děláme něco jiného.
1: But it's just a distraction for our minds.
0: Ale je to všechno jenom zaměstnání mysli.
1: It's distraction for us to find something else to do in life that we don't feel that suffering.
0: A je to prostě něco, čím se chceme zabývat, abychom necítili to utrpení.
1: But did we have a question? Is it us who is experiencing this suffering?
0: Ale zpátky k té otázce, jsme to my, kdo prožívá utrpení?
1: Is it me, the one who is suffering?
0: Jsem to já, kdo trpí?
1: Because we all say my problems.
0: Vždycky řekneme moje problémy.
1: My house.
0: Můj dům.
1: Moje auto.
0: My car.
1: We all say my this, my that.
0: Vždycky řekneme moje to, moje tamto.
1: Is it really ours?
0: Ale je to doopravdy naše?
1: You know when we start panicking.
0: Víte, když se nás zmocňuje panika?
1: When that imaginary my starts disappearing.
0: Když to domnělé moje začne mizet.
1: Because that's when we are out of our comfort zone.
0: To je ten moment, kdy jsme vycházíme ze své komfortní zóny.
1: That's something somewhat what we are experiencing that we are not used to.
0: To je to, že zažíváme něco, na co nejsme zvyklí.
1: We conditioned our mind so much in this illusional world.
0: My jsme si tu mysl tak naučili, že podléhá iluzím tohoto světa.
1: We are so attached on my this and my that.
0: Tak jsme se k tomu přimkli, k tomu moje tamto, moje ono.
1: That suddenly when this thing starts shaking.
0: A v momentě, kdy se to začne všechno hýbat.
1: Suddenly your car breaks down.
0: Když se vám rozbije auto.
1: How many of your cars broke down while driving here?
0: Kolika z vás se rozbilo auto po cestě sem?
1: One.
0: Asi no? Jednomu.
1: Last week we had one. No, you see? Three.
0: Takže tři tady máme.
1: What was going on in your head when it happened?
0: A co se vám dělo v mysli? Na co jste mysleli, když se to stalo?
1: Very simple mindset. He said, just thought to go on the side and let others pass.
0: Takže jenom, že vlastně odbočil nebo se snažil uhnout cesty a nějak to řešit.
1: But many of us would go like, now I will be late, now this, now that.
0: Ale mnoho z nás máme takový stav, jako jejde a teď tohle a tamto a co.
1: And instead of trying to figure out a solution of that,
0: a často místo, abychom hledali nějaké řešení z té situace,
1: we go in panic mode and we don't know what to do and our brains stop functioning.
0: Panikaříme a nevíme, co máme dělat a úplně se nám zastaví mozek.
1: Unless you are spontaneous enough like Salzburg people, they just go to a crap yard and buy a new old car and come here.
0: Pokud ovšem nemáte dost ducha přítomnosti, jako tady lidé se Salzburku, kteří si koupili nové auto, ojeté.
1: But every key has, every lock has a key.
0: Do každého zámku se hodí nějaký klíč.
1: Every problem has